smutnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.